Sian zari lai tai cha kalle dana sai cha kalle dana sai cha ai mai har ko chal kara bhat pasera nani padera ma jani padera ma jani ai mai har ko chal kara lagcha bhani daya